0: Dobré ránečko vám želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 9 hodín 16 minút. Hlásia sa do Novaly, hlási sa nový Ride Park, ktorý tu je pripravený a ktorý bude mať svoju veľkú premiéru už zajtra.
0: Bolo by veľmi smutné, keby sme my boli jediní tí, ktorí budú o tom hovoriť. A práve preto v rámci tohto víkendu je sústredených veľmi veľa zaujímavých ľudí a veľkých mien. A jedno máme štúdiu Fan Rádia.
1: Jedno obrovské meno máme teraz na štúdiu Fan Rádia. Je to Tomáš Zejda, český profesionálny MTB jazdec a cestovateľ, známy zo svetových súťaží, exhibícií a projektov na bicykli a absolútna hviezda. Vítaj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj. Moc krát díku za přivítání, moc krát díku za pozvání a musím říct, že jsem hrozně moc rád, že jsme tady, protože my si myslím, že zítra to bude legendární a bude to velký.
1: A už teraz sa tešíme, ale o tebe potrebujeme povedať aspoň pár informácií. Začneme tou, že si prvý člověk, ktorý zišiel Kilimanjaro na bajku.
2: Byli jsme na Kilimanjáru, vlastně vyšli jsme nahoru a pak jsme ho sjeli na kole. Bylo tam pár ještě dalších lidí, kteří tohle to zkoušeli, ale pak dva roky na to jsme se vydali na Merapík v Nepálu, což byla hora přes 6 tisíc.
1: Je to
2: a popis, tam jsme byli první a zároveň ještě furt poslední, takže uvidíme, ano. Jestli někdo najde odvahu a bude stejný blázen jako my.
0: Čiže to je ještě aktuálné.
2: Toho Merapík je určitě aktuální, to se stalo teďka 3 roky zpátky a samozřejmě, když jsme se tam chystali, tak nám všichni řekli, že jsme se úplně zbláznili.
1: No, jasné.
2: A když jsme se vrátili, tak nám řekli, že jsme se opravdu zbláznili.
1: Počúvaj, ale ta hranica stále posúva. Myslím, že sa niekto niekedy pokusí zliezť 8000 nejakú? Lebo jsou také, které teoreticky by bylo možné zjistit.
2: 8000 jsme řešili, ale ta je asi nereálný, skrz to, že to už jsou to opravdu technické hory, musí se tam slaňovat, jsou tam velké díry, ale...
1: Tak, vidíš, jsou zlyžované, viacere jsou, aj Everest je zlyžovaný.
2: Člověk nikdy neříkej nikdy, ale 7000 je rozhodně na cestě a uvidíme, okay. Kdo to urve první.
1: Okay, budeme prozrazat, kde je, ok?
2: Nebudeme prozrazat, kdo na to má spadeno.
0: A já mám taky pocit, že asi ho máme tu studiu.
2: Uvidíme.
0: Tome, já mám jednu otázku. Vy, keď jazdíte a zjazdujete takéto Kilimanjaro a 7000 a tak ďalej, vy máte, akože prezúvate, že sezonu, že zimné pneu?
2: Bylo to docela zajímavé, protože většinou všechny tyhle ty akce jsou hrozně velký otazník, vlastně víceméně moc nevíme, do čeho jdeme, snažíme se to jako dost odhadovat. Zároveň jsme zjistili s mým kámošem Ondrou, s kterým tyhle ty expedice podnikám, že nemá smysl moc plánovat, protože většinou to vůbec nesedí.
0: Vždy to je plán B.
2: Je to spíš jakoby C-čko, D-čko a do toho ještě loterie do poslední chvíle, takže i vlastně na tom daném místě si něco myslíme a vlastně každou hodinu, minutu se to mění.
1: Pocit tu s Donovalou?
2: A perfektní, vyšlo nám počasí, co jsem slyšel, zatím jenom chvála, hrozně se na to těším.
1: Ano, ty si ještě nesiahol na to, ale stiahneš si.
2: Už mě srbí ruce, minulý víkend jsem byl ve Francii, v nejlepším bikeparku ve Francii, teďka jsem tady, hrozně se na to těším, takže budu určitě se to snažit ten feedback dát co nejlepší, ale myslím si, že jdeme dost na jistotu, protože znám spousty lidí, kteří to i stavěli, kteří se na tom podíleli.
1: Je to kanadská firma Designova, jméno nemusíme hovorit, ale je to špičková firma vo světě?
2: Jasně, jdeme na jistotu. Tady
1: a stavali to vlastně fyzické chalani zo Zeldenu, čiže...
0: Akože môžeme po česky, Zeldeňáci to stavili.
2: Sú to Zeldeňáci, presne tak. Jdeme na istotu a tíhle tí borci nestaví první bike park, mají s tým skúsenosti dlouhý roky, nebál bych se zjít špička na trhu, takže ja si myslím, že jdeme na istotu a ja sa hrozně moc těším.
1: Zajtra tvoja exhibícia?
2: Máme tady ještě do toho Horse Feathers Show na airbagu freestyleovou, takže na to se taky těším. Máme opravdu nabitý program. Až jsem si skoro říkal, jestli to všechno stihneme, ale věřím, že stihneme.
0: Určitě ano, my jsme tak si všimali, jako přichází ta komunita, ako sa zdravíte. To znamená, že komunita o tom všetkom vie.
1: Je to silné, no?
0: Je to výnimočná vec otvárať takýto park plus takéto mená, ako je napríklad tvoje, plus ľudia, ktorí sú kryjú okolo. To je tiež zážitok. Čo by bolo možno zaujímavé pre ľudí, ako som ja neznaboch, preto som sa pýtal na menenie pneumatik ako na aute zimné letné, že nemám šajnu ani čo je MTB, lebo to je podľa mňa Martin Špezetka. Že fakt pre tých nepoboskaných tvojim športom a tvojou komunitou.
2: Celkově cyklistika, skvělý sport, prostě lidi jsou v přírodě, je vždycky na výběr, může jezdit moje dítě na odrážedle, amatér, hobík, profík. Vyloženě tady je to namotaný, jsou tady pump tracky, asfaltové, hlíněné, jsou tady traily různých obtížností, opravdu tady si najde každý to svý. Není to o tom úplně na začátku být šílený, chce to opravdu pomaličku, s respektem hlavně, lidi to dost přehání na začátek, opravdu chce to čas, ale jak říkám, když ten čas tomu obětujete, tak opravdu ten pocit té jízdy potom je nezaměnitelný a je to skvělý, protože ten adrenalin a ten extrém k tomu patří.
1: Takže nehrotit,
2: bohužel i ty páry k tomu patří, ale já si říkám vždycky, občas je potřeba jednou za čas spadnout, aby si člověk uvědomil, že ten sport bolí, ale stojí to za to i přesto.
1: Takže aj tí, ktorí sú, kto je absolútny cyklistický pánic, má tu šancu si na to siahnuť, hej? Tak,
2: určite.
1: Bezpečným spôsobom.
2: Určite, jo, samozrejme, jak říkám, helma, naprostý základ, vhodný kolo, kdo neví, nechte si poradiť. Cyklistika zažívá teďka ohromný boom, takže těch informací, toho vybavení je nadměrně, takže z čeho vybírat. Ta móda je důležitá. Hlavně, když to úplně dobře nejezdí, tak je dobrý aspoň dobře vypadat. Na to se teďka soustředím já.
0: Tome, počuva, ještě my tu máme člověka, který je, že čo si myslíš o cestiákoch, o cestných cyklistoch? Čo si holia nohy?
2: I když vidím palce dolů, tak jsem to nechtěl úplně potopit. Ne, je to jedna z disciplín té cyklistiky, ať si každý jezdí, co chce, co ho baví. Já to třeba hrozně cením, protože já miluju sednout si na lanovku. Já jezdím třeba i s e-bikem na lanovce, je to trošku trapný občas, ale nechám se vyvést, užiju si tu jízdu dolů. Teďka jsem samozřejmě jel i nějaký výjezdy v té Francii a takhle. Zároveň mám taky cestějáka. Teďka plánu závody na Grevlu, takže opravdu cyklistika je naširoko.
1: Počúvaj, Tomáš, niekto, kto zišiel bicyklovom z Kilimanjara a z Merapík, jednoducho, aj keby išiel na lanovke s babetou, tak trápiť byť nemôže, je to úplne v poriadku.
2: A tak záleží, kto to bude hodnotiť z dálky.
1: Tomáš Zejda, český profík u nás štúdiu Fanrádia.
0: Tešíme sa, že si tu s nami, že si tu na Donovaloch, že je to taký magnet pre prostredie, ktoré okrem toho, že je lyžiarske, zrazu bude od tohto víkendu definitívne a navždy aj bajkové, takže hurá, sláva, že si tu. Ďakujem.
2: Ešte jednou moc krát díky a hrozne sa teším, pretože tých akcií teďka na Slovensku nebylo tolik, takže sa teším, že sa tady začne potkám, uvidím a že to pořádne tady rozjedeme.
1: A dúfam, že o niekoľko rokov povie, že toto je meka európskeho MTB jazdenia.
2: Mám to daleko z Plzni, ale myslím, že sa tady ešte ukážu v průběhu let.
1: Čau, Tomáš Zejda u nás vo Fanku.

0: absolútna novinka, priatelia. Toto je Mark Dana, Country Girl. Tak sa to volá, slovenská produkcia. Počúvate stále Fan Rádio. Našim hosťom tu na Donovaloch v Riders Parku je skúsený český MTBiker, ktorý má za sebou jazdenie na najväčších svetových podujatiach. Teraz aktuálne komentuje všelijaké bikerské eventy. Dokonca spolu komentuje, ale aj sám komentoval na Eurošporte českom nejaké bajkové záležitosti. Jakub Vencov, štúdiu Fan Rádia. Jakub, ahoj, čau.
1: Ahoj, čau.
0: Servus, no tak počujem, ja som mal pocit, že tu mám nejakého vytrénovaného bajkera, vieš, ktorý bude mať problém hovoriť na mikrofón, ale asi pravdepodobne toto ty zvládaš úplne
1: pohode. Ja doufám, že to zvládneme, že to nebude problém. Uvidíme, aký na mňa budeš mít otázky, jestli to bude nieco záľudného.
0: No počujem, ty patríš medzi jazdcov, ktorí na bicykli teda spájali techniku, odvahu, štýl, od veľkých skokov až po kreatívne triky. Tak maj, popíš mi, že akou bajkerskou evolúciou si prešiel ty, hej, že mal si BMX-ku, ako sme mali my všetci, keď sme boli
1: Ja som začínal trošku inak, no. Ale ja som začínal na bike trialu, což je taková asi úplne nejtechničtější disciplína horských kol, to znamená překonávání různých překážek, ať přírodních nebo umělých, takže hodně poskakování na místě, skákání na zadním kole a tak dále. A potom postupně mě začaly zajímat takový ty nastupující disciplíny na přelomu tisíciletí, řekněme, kdy začaly trošku víc ty freestyleové disciplíny, skákání, triky na horských kolech a tak, tak to mě hodně lákalo a mělo to velký boom v té době, takže jsem se postupně přesunul k tomuhle z tomu a potom bych řekl, že největší část té mojí kariéry byl právě ve slopestylu, což je vlastně spojení triků, velkých skoků. Slopestyle jako disciplínu lidi můžou znát samozřejmě i ze snowboardingu, lyží a podobně, takže taková podobná disciplína.
0: No,
1: tomu.
0: Super, máme tu množstvo zaujímavých bikerských lidí tu, lebo zajtra se tu ten Riders Park otvára na Donovaloch. Čo hovoríš na Donovali? Jsi tu prvýkrát, alebo už si tu bol párkrát? Čo hovoríš na ten samotný park? Ako to vyzerá? Strašně hľadáme takú pochvalu zo zahraničia, hej, že ty ako Čech povieš, že wow, máte to tu na Donovaloch.
1: Sme zahraničí, jo.
0: Takže... Áno, áno, opravdu senzační.
1: Tak ja samozrejme znám tú lokalitu tady okolí, ale v Donovalech ako takových som nikdy nebyl. Dorazil som včera odpoledne, takže měli sme i trošku možnosť už si pojezdiť tady traily v bikeparku. Takže líbí se mi to moc, je to samozrejme veľmi kvalitne postavený, tak to musím vypíchnout. Řekl bych, co asi důležitý, že to, co tady momentálne v bikeparku je, tak není něco, co je pro profesionály. Myslím, že ten bikepark je teďka momentálně zaměřený spíš na začátečníky, možná mírně pokročilý. Myslím, určitě děti si tady taky najdou svoje k ježdění. Slyšel jsem, že jsou tady rozhodně plány k nějakým rozvoji, že tady budou i třeba větší věci do budoucna, ale momentálně jsou to takový, řekl bych, jak říkám, věci pro mírně pokročilý. Takže je to fajn. Myslím, že spousta lidí si tady zajezdí a věřím, že si to snad najde docela velkou skupinu lidí, kterým by se to mohlo líbit.
0: Ano, to je asi dôležité povedať, že my sa tu nebavíme len o absolútnych akože profíkoch alebo semiprofíkoch, ktorí si tu pôjdu na Donovali pojazdiť a my všetci ostatní amatéri budeme len ich obdivovať. Ale naozaj, že prísť sem aj s rodinou, pobajkovať aj s malými deckami, tak je niečo, čo sa tu môžu naučiť. Teba keby sme dali na rentgen, teraz úplne z iného súdka.
1: A sakra.
0: No, keby sme teba dali na rentgen, tak ty by si ako svietil? Máš nejaké kovy v sebe?
1: Nejaký kovy tam sú teďka schovaný, no. Něco tam teďka mám. Pár věcí, které mi zůstalo, mám tady klíční kost, tak to je docela dobře vidět.
0: To je jinak asi nejčastější bikerské
1: klasika. Já jsem si to nechal teda na relativně pozdě, nemám to tak dlouho, a teďka takovej poslední větší úraz bylo zápěstí, který jsem si docela rozšrotoval, tak tam mám slušný železářství. No.
0: Na pravé alebo na levé?
1: Na pravý, ale jsem levák teda.
0: A ok, no tak o jisté věci je postarané. Teda opísaně například, ale tak. Chvála pánu Bohu, no tak to určitě. No super, ale nechceme končit nějakými zraněniami, lebo aj tie patria k bajkovaniu, veď to je úplne jednoznačné. Ale ja si to tiež pôjdem dnes vyskúšať. Tá lokalita tu na Donovaloch je naozaj báječná. Myslíš si, že do budúcnosti by sme tu mohli hostiť napríklad aj nejaké takže veľké bajkerské podujatie? Je tu na to priestor?
1: Tak ja myslím, že prostor tady na to rozhodne je, že to samozrejme bude tady na vedení a na areálu, kam to budú chtít smerovať. Tak jak som to vycítil, tak zatím je to opravdu smerované hlavne na ty rodiny, tak aby si to tady užili, ten zážitek z toho ježdění. My tady ze studia koukáme na krásný asfaltový pump track, tak to si myslím, že je třeba super věc i na ty začátky. ale ten prostor, když se tady takto rozhlížím, tak tady rozhodně je, takže uvidíme, kam se to bude rozšiřovat a bylo by to fajn, kdyby se tady třeba postavilo i něco velkého pro ty profiesce.
0: No jasné, tak uvidíme. Možno raz sem zavítá i studio Eurošportu a ty budeš môcť spolu komentovať. A možno aj ja sa vyšvihnem v tej dobe, že budem môcť s tebou niečo také.
1: Tak na to sa budu tešiť, tak uvidíme.
0: Jaký si falešný. Nie. Si zlatý. Ďakujeme veľmi pekne. Jakub Venco bol v štúdiu Fanrádia. Skúsený český MTBiker, ktorý zhodnotil tu Riders Park na Donovaloch. Čo dáme, 9 z 10 zatiaľ? Daj 9, vieš, že nechám ísť.
1: Myslím, že to je rozumný. Výborné. Že to je rozumný. Tak zatiaľ. Díky moc a ide sa.
0: Všetko dobré a my pokračujeme. Počúvate stále Fanrádio.

0: Tomu ver, dajte vaše tipy sem.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.